0: Petrem Šeraufrem, já jsem se potkal ještě, když byl na studiích, viděl jsem jeho absolventskou inscenaci a takové první setkání, kde jsme už měli spolu hodně dlouhý hovor, se odehrál v 69. roce ve Zlíně, tehdy se to jmenovalo Gottwaldov, na přehlídce Jihomoravských divadel a tam jsme spolu, je to dosti bizarní, poněvadž jsme sledovali oba takzvaného pana Vajíčko, to byla taková figurka, která uváděla reklamy, ty socialistické reklamy a oba jsme se mu smáli a velice rychle jsme se dostali do hovoru o divadle, velice rychle jsme se spolu zhodli v názorech na divadlo. Oba jsme měli silně vyvinuté konceptuální myšlení, jo? Takže jsme ke každé inscenaci vlastně vytvářeli takový ten takzvaný dramaturgicko-režijní koncept a jaksi zhodovali jsme se na potřebě nepřetržitého experimentování, na potřebě experimentovat s prostorem a také pro každou inscenaci hledat jakési specifické té výpovědi nejlépe pomáhající postavení prostoru, poněvadž jsme spolupracovali ve variabilním prostoru, tedy v prázdném prostoru, takzvané procházkové síně, což bylo sídlo nebo hrací sál divadla Na provázku a pro ten jsme vždycky hledali pro každou inscenaci úplně nové postavení jak scénického prostoru, tak prostoru diváckého a to nás velice bavilo. Také by se dalo říct, že jsme se zhodovali v jakési čtenářské posedlosti. Řekl bych, že i když já jsem byl dramaturg a on režisér, tak on jí měl trochu větší, ale já jsem zase šel při tom čtení víc do hloubky, on mě říkal Osko. On mě vždycky říkal, Osko, a to si tam četl v tom? No ty to čteš všechno do hloubky velice. A on byl takový kobercový čtenář.
1: Co znám ty historky, on mě to sám vyprávěl, že třeba on jel tou svou Škodovkou 120 někam, já nevím, třeba do Německa nebo do Francie a on měl na volantu položenou knížku a on během toho šoferování četl. Jo, a jednou se stalo, nevím kam, jeli právě s Petrem Oslzlým a si říkal, člověče, jedu ti po té dálnici a najednou vidím, že přes dálnici přechází stádo bílých slonů. No on prostě usnul, měl vidiny, jo, tak ten Oslzka mu chytil ruce, držel ten volant a probudil ho a jeli dál, no, ale on pořád četl a vyžadoval to i po ostatní. Já vím, jak dusil strašně kluky, co studovali režii třeba tady na JAMU, jo, a možná i dramaturgy, prostě jim dal do druhého dne tak šílený úkol. Oni to někteří brali tak, že mají pocit, že on je schválně mučí, ale možná mu nakonec za to byli vděční, že se to pro ně stalo tím nejdůležitějším v životě a tou potravou, kterou potřebují k tomu, aby vůbec mohli existovat.
2: Říkal, co chodíte do hospody, kdybyste si radši četli. Ale on byl opravdu neuvěřitelný čtenář. On byl schopný přečíst za týden x knížek a dokonce byl schopný řídit automobil a mít na volantě položenou knížku a číst. Takže já jsem se bál s Petrem jezdit, ale on, když jezdil s námi, tak nečetl.
1: On na rozdíl od některých jiných režisérů, ve kterých prostě takový ten záchvat divadelní byl pořádán, nedovedli se z toho vymanit, tak ten Šery prostě za 3 vteřiny to střihl a jelo se dál. Jo, on totiž, tak jak já jsem měl strašně rád jeho inscenace, bych měl vzpomenout třeba Labirint světa, Luzdahu srdce, Velký Vandr, Shakespeare román je 1, 2, 3, tak on vlastně nikdy příliš nefilozofoval, jo? On nechodil kolem toho a nedával ty příměry, víš, to musíš tak rád, jako bys mluvil s Bohem. On řekne, že přijde, vidíš, to je kreten a hned mu flusni na záda, jo. Tak on dokázal prostě strašně dobře toho herce navíst a vždycky dbal na to, aby ty situace byly správně, což taky bylo vidět, že jo. a dokázal, to se mi líbilo, že na těch jeho inscenacích, že to člověk četl jak knížku, že tomu rozuměl, že chápal, proč ten člověk přichází zleva, jde doprava, proč teďka vyšplhal prostě ke stropu. Jo, vždycky to bylo zdůvodněný. On sám říkal, že každá ta věc, rozumíš, tak nejsiš přece debil, to musíš zkoumat jak diamant. Diamant má hrozně moc plošek, jak se to brousí, tak prostě intelektuál a inteligentní člověk problém zkoumá z mnoha úhlů, no.
0: Zhodovali jsme se v té potřebě prostě neustálého hledání, neustálého experimentování a také v potřebě hledat herecký výraz pro každou inscenaci a té potřebě, kterou on tedy stanovil, nutno říct, hledat různé typy hereckého tréninku. A já jsem zase do toho vnášel, já jsem prodělal polské zkušenosti, byl jsem i u Grotovského v teatru Laboratorium a tady tu svoji zkušenost, jak bych řekl, performerskou, tak jsme se v tom velice zhodovali. A to jsme si i spolu jako pojmenovali, ale i s dalšími kolegy, jako vlastně, že naše směřování je divadlo světa. Jo? A tak kdybych řekl, že pro nás byla jako historickou inspirací, pro nás bylo Alžbětinské divadlo velkou a druhou velkou historickou inspirací. Pro nás byla Komedie dell'arte a také cirkusové klauniády. Takže ten záběr byl toho hledání a těch inspirací byl široký. Také jsme třeba společně objevili velkého divadelníka Jerome Savaryho a jeho Grand Magic Circus a v tom stylu jsme udělali jednu inscenaci, Velký Vandr, která vycházela právě z té poetiky velkého magického cirkusu, nebo Grand Magic Circus. Takže v tom smyslu toho divadla světa, divadla, které se snaží vlastně zachytit svět v jeho celosti a v jeho různorodosti, jsme vlastně čerpali různé inspirace. Vlastně naše dramaturgie, styl dramaturgie, kterou nám předal náš společný učitel a také zakladatel si na provázku, Bořivoj Srba, byla takzvaná nepravidelná dramaturgie. A to je dramaturgie, která zpracovává epická, básnická témata, literaturu faktu a jako témata, která přicházejí ze skutečnosti. A hry, které byly napsány pro scénu, čili divadelní hry, dramata, tragédie, komedie. Z nich čerpá ta pravidelná dramaturgie a v té době začít programově dělat vlastní autorské scénáře, to bylo naprosté novum. A z té nepravidelné dramaturgie, a to bylo také něco, v čem my jsme se společně s Petrem, my dva, zhodovali, že není možné prostě rozvíjet nepravidelnou dramaturgii pravidelnými jinými pravidelnými tvůrčími divadelními postupy. Proto jsme hledali vlastně nový herecký výraz, můžeme říct nepravidelný výraz, ale především proto jsme vytvářeli ty inscenace v tom prázdném prostoru, ve variabilním prostoru, čili můžeme říct nepravidelném prostoru, nepravidelné zacházení s těmi inscenacemi. A tak jsme vlastně tímhle způsobem pronikala ta nepravidelná dramaturgie úplně do všech složek divadelního díla a to vytvářelo ten jedinečný naprosto divadelní styl Husy na provázku.
3: Takže vlastně každá nová inscenácia byla hľadaním nějakého nového výrazu.
0: Ano, to úplně zákonitě. A to bylo jeden právě z těch postupů, na nich jsme se spolu zhodovali, že oba jsme měli tu hledačskou potřebu, ale na zároveň jsme tu hledačskou povinnost, jako pokud jsme chtěli být opravdu právě tomu programu nepravidelné dramaturgie.
4: My jsme byli k tomuto divadlu vychovávaní. Naši pedagogovia vedome nás vychovávali k tomu a keď sa aj pozriete na dejiny divadla, to sú dejiny neustálých inovácií, pokusov, omylov a tak ďalej. Takže my sme k tomu boli vedení v podstate, by som povedal, školení, aby sme voľačo také po absolvovaní vyviedli. No a keď sme hľadali programové určenie, preto aj to meno Husa na provázku je, tak sme ho našli ideálne v obraze, ktorý má v predhovore ku svojej knižke Husa na provázku brnenský básnik Jiří Mahen. Umrel tu, spáchal sebevraždu, je to tak 20 metrov, je tu knihovňa. A jeho obraz bol taký, že proste hus vedie človeka ako obzorom fantázie. Tá knižka šiestich libriet, ktoré vtedy pod týmto názvom Husa na provázku on uviedol, boli libretá, ktoré práve boli, voľa, kde by som povedal, napomedzi divadla, cirkusu, filmu a tak ďalej. A tento program sa nám páčil. My sme ho potom vyjadrovali a dodneska ho vyjadrujeme jedným slovom. A tým slovom je nepravidelnosť.
3: Ak hovoríme o kolektívnej a autorskej tvorbe, o čom hovoríme, ak hovoríme o tejto tvorbe v spojitosti s Petrom Šeráuferom?
0: Dá sa říct, že v tom konceptu, v tom programu té nepravidelné dramaturgie všechny nebo většina těch inscenací, které jsme společně dělali, tak většina z nich byla autorské. Pro většinu z nich jsme vytvářeli scénář. Zároveň tedy a velice často, někdy Petr sám, ale to výjimečně, spíš z počátku, ale potom velice často jsme scénáře autorsky tvořili spolu. Pokud bychom mluvili o kolektivní tvorbě ve smyslu celého kolektivu i třeba hereckého, tak v tomto smyslu jsme nepředpokládali, nebo až na výjimky nepředpokládali, že herci budou zasahovat do scénáře, ale například u inscenace, což je jeden z takových největších děl Petra Šeráufera, Karamazovci, tak tam jsme nejprve s celým tím hereckým souborem, který v tom byl obsazen, a to byl celý soubor, jsme přečetli celý román bratři Karamazovi Dostojevského a všichni měli možnost potom navrhovat pro svou postavu, co by případně, v čem by mohl být ten scénář dotvořen. Ale to byla spíš výjimka. On spíš čekal od herců v tom smyslu jako kolektivní tvorby, že budou nabízet různé formy vytváření těch svých postav a těch situací, v nich se ty postavy ocitaly.
1: Krátce po čtených zkouškách už chtěl režírovat a už chtěl samozřejmě vidět nějaký tvár a délku a tempo a tak dál a říkal, že prostě pro režisera, tak jak je to učil Sokolovský, je nejdůležitější tesařská tuška, aby uměli škrtat, aby uměli dělat perfektní škrty a vždycky mu záleželo, on tomu říkal zlatý řez, kdy se láme druhá třetina inscenace do třetí, to je zlatý řez a tam na tom trval, aby už jsme se s tím moc nebabrali, jo, aby to frčelo prostě. Ten herec musel nabízet. Rozumíte, on řekl, no a teď tady potřebuju, abys přišel a teď se jako vychčíješ do rohu a ukáž mi čtyři varianty, jak chčíješ do rohu. On to vyžadoval, on neměl rád loutkový divadlo, nemyslím jako žánr, ale aby byl jako režisér, který řekne, a teď zvedneš ruku a budeš ji držet do té doby, než řekneš tady ten text. On měl rád, když vlastně byla trošičku jakoby i oponentura, jo, aby se mohl dohádat a přesvědčit vás o své pravdě.
3: Do jaké míry on byl otvorený vlastně připomínkám, otvorený a potom, či jich to dokázal aj prijať?
1: No samozřejmě, že je přijal. A pak řekl, že to vymyslel on. Titáni to tak mají prostě, oni nakonec, vidíš, tady jsem to dobře vymyslel, no ale Šery, to jsem vymyslel já, protože já jsem to viděl tehdy to dělali v německém divadle jednom, víš, jak jsme byli s Oskou na festivalu, jo, tak nelží, že jsi to vymyslel ty.
2: Já jsem přišel do divadla, bylo mi 18, přišel jsem přímo z konzervatoře a Petr Šeráufer pro mě byl neznámý člověk. Až později jsem poznal, kdo to je. No a nějaký čas, asi tak 2 roky přibližně, když jsem přišel domů, tak jsem říkal, maminko, já jsem to divadlo neměl dělat. Já jsem neměl být herec, to je strašný. Já jsem byl totiž samozřejmě v divadle, jak se říká, kandrdas, jo. A Šery, včetně teda Zdenka Pospíšila, Eva Talská ne, ale Šery mi to dával takzvaně vyžrat. Jo, ten prostě, to si pamatuju, jak mi říkal, Lari, to tě na konzervatoři nenaučili? No a já samozřejmě, protože konzervatoř, tak dobře, tak já jsem byl 3 roky, měl jsem maturitu, ale já jsem nevěděl, co to je herectví. Já jsem za to hraní, co jsem se naučil, tak jsem hlavně vděčný Petrovi Šeráuferovi.
1: Za mnou tehdy, když jsem byl studentem 5. ročníku konzervatoře, přišel Vašek Svoboda, že by potřebovali mladýho kluka, protože jeden z těch kolegů on hrozně pil a potřebovali ho vyměnit. No tak jsem přišel do divadla, tam stál takový velký chlap ve vojenském mantlu, jo, v takovým vaťáku a říká, nazdar, na, tady máš text, večer hraješ. Viděl jsi prodaný, prodaná? Říkal, no, ano, viděl jsem to. Tak nauč se to, jo, večer hraješ Javorský, tam ti ten kousek přepustí. Tak samozřejmě jsem byl šíleně nervózní. Udělal jsem to, naučil jsem se to, bez zkoušky jsem to večer hrál, úplně roztřesenej. Říkal, no, dobrý, ještě si tě vyzkouším, jo. Tak za pár dní to byl koncert V, inscenace, kde jsem měl hrát jednoho z inženýrů, kteří přijdou za tou hlavní postavou. A to bylo téměř bez zkoušky, jo. A to už byla dost dlouhá scéna, která trvala snad 15, možná 20 minut. A teď on říká, no domluv se s klukama před špílem, jo, tady na zkušebně si to řeknete, oni ti řeknou aranž, jo, a tak jde. No nervózní, hrozně jsem byl, ruce se mi třepaly všecko. A pak mě teda vzal, pak mě přijal jako studenta 5. ročníku a po 2 letech mé existence na provázku mi k narozeninám přál, abych už konečně začal něco hrát, protože jsem nejhorší herec z celého souboru. A asi to byla pravda, protože Jerry musel mít vždycky pravdu, že jo? Tak ale pamatuju si, že mě to tehdy hrozně ranilo. Tak dneska už je ta rána, musím říct, zacelena. Já jsem měl před ním obrovský respekt, protože Jerry byl prostě titán. Na první dobrou nikdy neuznal chybu, že jo? A potom až někdy třeba řekl, no promiň, no jsem prostě nasranej, tak se nezlob. Dobrý, no.
3: Asi ten základ bol, čo sa jeho týka, že nebrať si veci príliš osobne.
1: No, to bylo dvousečný, pretože on si to bral osobne, ale zapomnel na to, ale když niekoho zdrbal, tak ten si to osobne brát nesmiel. Ten musel proste říct, jasne, Šerý, jo, jo, udelám to, jak si přeješ. Ten řekne, když ja tam vyskočím ze 140 kilama, tak a ty sa tam musí vyskočiť aj s 6 rumama, tady do tých 2 metrů. To bylo on presne.
2: Petr, když sa rozčílil, tak, že, tak židle lítali, no. Nejenom židle, tak lítalo kde co, ale on se dokázal vždycky po nějakém čase uklidnit a pak buď to vzal zpátky, anebo jeho obvyklý způsob byl, když se naštval, tak se zbalil a ze zkoušky odešel. A to jsme zažili hodněkrát, že prostě praskl dveřma a říkal, já jdu pryč, odcházím. On nás měl rád, no. Dával to takovým svojským způsobem najevo, no. Tím, že nás vždycky strašně seřval, poslal nás takzvaně do prdele. A to si pamatuju jednu zkoušku. Byl tam Jirka Pecha, byl tam Pavel Zatloukal, byl jsem tam já a ještě pár dalších lidí. A Petr najednou vstal a říkal, Peco, ty to hraješ tak z prdele, no to je hrozný. Ne, fakt, na to se nedá dívat. Láry, o tobě už vůbec ani nemluvím, z prdele to hraješ, Pavle, ty taky. Běž domů, běž pryč, já tě nechci vidět, z prdele to hraješ. No a já, který to z prdele režiruju, tak já jdu taky do prdele. On říkal, stojíte mě v lajně, nestojíte mě v lajně, dostanu 5 z režie. On vždycky chtěl, abychom samozřejmě logicky stáli v trojúhelníku, že když byly 3 postavy na scéně, tak nemají stát v jedné rovině. A tak jakmile stál někdo, dostanu 5 z režie, dělej, zmiz. Ta jeho československina a jeho průpovídky, to bylo nezapomenutelné. Mirek Donutil si ty průpovídky psal, já je mám v šatně, mám 2 stránky těch průpovídek a když byla tady výstava Petru Šerhauferovi, tak jsem ty průpovídky natočil.
5: Tím šerhauferovským způsobem.
2: A protože to bylo většinou vulgární, tak to bylo zařízené tak, že to jelo ve smyčce a byly tam asi 6 sluchátka a bylo tam napsané, že je to mládež do 18 let nepřístupný.
3: To je nějaká citovatelná.
5: Duli, když má někdo 2 metry, tak má na jevišti buď ležet, nebo poskakovat.
1: Byla situace úplně strašná. Tady byla kolegyně Evelyn Weberová, herečka, už renomovaná, tak ona tehdy tady dělala kancelářskou práci a přišla na zkoušku a najednou ji přerušila a říká, pane Šerhaufer, nezlobte se, ale mě to nejde skopírovat. A
5: co to, kdo ti dovolil přerušit zkoušku? Nech si ty mánesí.
6: Co to je za mánesy? Já takový mánesy úplně nesnajím. A teď my všichni, jak jsme se po sobě dívali, nikomu se nechtělo chechtat, přejem chtěl říct moresy a vyměnil to za mánesy. No ale tak to byl šerý prostě.
7: Petr nás naučil hrát a učil nás nejenom být postavou, ale být té postavě i sám sebou. A taky po nás chtěl nějakou prostě osobnostní výpověď taky, abychom do té postavy taky byli schopni vložit něco, co si o tom myslíme a jací jsme my sami.
0: Naprosto kolektivní tvorbou byla ta jedna z jeho největších inscenací a největších děl, Komedie dell'arte. Tady opravdu všichni během té přípravy spolu vytvářeli ty situace, samozřejmě úplně největší potom autorský podíl v tom smyslu hereckém na tom měl Harlekín Boleslav Polívka.
3: Pretože na túto tému už môžeme nadviazať aj témou cenzúry, tak sa darilo tej cenzúre trochu aj uhýbať, pretože tá bola asi všade prítomná.
0: Áno, no, tak to byl náš základný postup. Bylo, že vzhledem k tomu, že máme tu ten program nepravidelné dramaturgie a vlastne pro každou inscenaci vytváříme scénář, my sme to takto tvrdili, i když ne vždycky sme to takto dělali, až pri průběhu zkoušek, tak jsme si zdůvodňovali a bylo to přijato, poněvadž jsme i ve statutu se nám podařilo dostat, že naše tvorba je experimentální, že vlastně ten scénář je dotvořen až v době generálek. Takže jsme nepředkládali nikdy, předkládali jsme námět, s ním jsme si mohli různě hrát, to bylo hlavně tedy můj úkol, prostě nějakým způsobem to napsat tak, aby to přes velice tvrdý cenzurní dozor, které měly už naše dramaturgické záměry, teda dramaturgické plány, aby to prošlo. A posléze tedy k tomu schvalování cenzurnímu docházelo až na začátku generálek při takzvané předváděcí zkoušce. Ta probíhala 4-3 dny před premiérou. My jsme to se snažili vždycky posunout co nejblíž k té premiéře. Takže pokud oni do toho chtěli zasáhnout, pokud by to chtěli úplně zakázat, tak to bylo pro ně prekérní, poněvadž to už bylo na plakátech, bylo to vyprodáno a už byly rozeslány pozvánky a vlastně ten zásah cenzurní by byl viditelný. A ten komunistický totalitní režim tvrdil, že u nás cenzura není. Nám se díky právě tomu principu té nepravidelné dramaturgie dařilo vlastně takto s tou cenzurou, oficiálně necenzurou, ale o to tvrdší cenzurou bojovat.
4: Tuto jsme hráli na štadioně moju inscenáciu Koncert Vysockého. A tam to sa premenilo skoro na politickú demonstráciu. Vedľa mňa stál jeden polský režisér a hovoril, to už nie je divadlo, to už je proste... Tak proste v týchto okamžikoch, kedy to prekračovalo rozmer divadla, na tie som hrdý.
3: Napriek tomu je teda možno dnes až prekvapujúce, ak počujeme o tejto tvrdej cenzúre, že sa divadlu podarilo nadviazať viaceré zahraničné spolupráce a vytvoriť krásne projekty, ktoré sa stali naozaj až takými emblematickými pre divadlo Husa na provázku v tej dobe.
0: To začalo v roce 1975, kdy sme byli dokonce se třemi inscenacemi ako jediné divadlo pozvání na Svetový festival do Nancy. To v té době byl vlastně největší divadelní festival ve Francii. V té době ještě byl větší než Avignonský festival. Tam my jsme sklidili obrovský úspěch právě s Komedii dell'arte a s dvěma klauniádami Polívkovými a Maja Pepe a dostali jsme asi 37 pozvání do Evropy, ale i do Jižní Ameriky i do Afriky bylo jedno, myslím. A to bylo pro ten komunistický režim úplně něco nečekaného, že takové divadlo, které jim začínalo být už postupně čím dál tím podezřelejší, takže je tak ve světě žádáno, ale prostě ten tlak byl velký. My jsme pořád dostávali dopisy s pozváními a to jsme předkládali těm úředním místům, že nakonec městský výbor KŠČ v Brně, tak ten rozhodl, že můžeme vyjet jednou za rok. Tak v roce 76 jsme potom absolvovali hned dva různé festivaly a na ten jeden do Milána Incontrazione jsme se dvakrát vrátili, mezi tím jsme odjeli na festival do Palerma a to samozřejmě zase zvětšovalo, jako účast na každém festivalu vlastně přinášela další úspěchy a další známost v evropském divadelním prostředí, tak přinášelo další pozvání. A velice rychle jsme se také stali součástí hnutí evropského alternativního divadla. Spřátelili jsme se s těmi divadly a posléze tedy jsme v roce 78 zase ve Vroclavi, ale tohle bylo nejdřív v Polešnici na takové společné dílně. Ve Vroclavi v té době byl festival teatru Otvar Tego, teatru a štuky Otvar Tej, festival divadla a umění a divadla otevřeného a v takové experimentální části dílně jsme začali pracovat s teatrem 77 z Lodže. S ním jsme potom udělali společnou divadelní inscenaci Vesna národů a vytvořili jsme vlastně koncept jako pokračování toho velké evropské společné inscenace, již se nakonec ujal festival v Kodani, festival bláznů, jo, to je také příznačné. A tam jsme udělali Labirint světa a ráj srdce, zkrátceně jsme to nazývali Together, společně.